0: Rádia Košice Charlie Puth so skladbou Changes a zmeny nastanú aj u nás, pretože už presne na celú príde do štúdia Romy a hudbu vymeníme samozrejme za ďalšie správy. V tých si povieme viac o schválenom rozpočte a v športe si tentokrát zahráme futbal. Takže určite zostaňte s nami, aby vám nič dôležité neuniklo.
1: Zase prší, déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smáčnout.

jsem se na dnosách. A je ti to líto, fakt je ti to líto, ty překročený hranice. Všechny tyhle střepy, co je třeba slepit, vždy jsme chtěli jenom